Tak to bylo druhé jednání opery Rodelinda, královna Lombardie, od Georga Friedricha Händla. Závěrečné třetí jednání přináší Kýžený zvrat. Unulfo, Bertaridův přítel a poradce, a Eduige plánují propustit Bertarida z vězení. Propašují mu meč a klíč k tajné chodbě. Gariboldo radí uzurpátorovi Grimaldovi, aby neznámého muže, ať už je to Bertarido nebo ne, popravil. Grimoalda sužuje žárlivost, vášeň a strach. Do velmi temného vězení, kde se odehrává další děj, přichází Unulfo, aby osvobodil Bertarida. Ale ten si ve tmě návštěvníka splete s katem a zraní ho mečem. Unulfo zranění přehlíží a oba odcházejí. Pak dorazí do vězení Eduige, která přivádí Rodelindu. Najdou celoprázdnou a na podlaze vidí krev. Obávají se, že je Bertarido mrtvý. Děj se přesune do královské zahrady, kam se uchýlí Grimaldo, kterého trápí výčitky svědomí a doufá, že tam najde klidné místo, kde by mohl hledat útěchu ve spánku. Takhle ho najde intrikán a jeho rádce Garibaldo a rozhodne se zabít ho. Ale včas se objeví Bertarido, zabije zamýšleného vraha, ale ušetří svého uzurpátora Grimoalda zpěvem árie Žij tyrané, vivi tyranno. V tento silný dějový okamžik se Grimoaldo vzdává kořistného nároku na milánský trůn a znovu se přislíbí Eduige. Vrací trůn Bertaridovi, který ho přijímá, jakmile je ujištěn, že mu budou vráceni i jeho žena a syn. A panuje všeobecná radost se závěrečným sborem Po temné noci, Dopola notte oscura. Tady je finále opery Rodelinda, královna Lombardie.

0: Závěrečný sbor po temné noci do Polla Notte Oscura uzavřel třetí jednání a tím také operu Rodelinda, Královna Lombardie od Georga Friedricha Händla, která měla premiéru v Londýně 13. února 1725. Postavy a obsazení. Rodelinda, Královna Lombardie, zpívala Barbara Schlick, soprán. Berta Rido, král Lombardie, zpíval David Cordier, kontratenor. Grimoaldo, vévoda z Beneventa, uchvatitel trůnu krále Berta Rida, to byl Christophe Regardien, tenor. Eduige, sestra Berta Rida, snoubenka Grimoalda, zpívala Claudia Schubert, alt. Unulfo, Berta Ridův přítel a poradce, to byl Kai Wessel, kontratenor. A Garibaldo, vévoda z Turína, Grimoaldův rádce, zpíval Gotthold Schwarz, bas. Hrál soubor La Stagione Frankfurt, řídil Michael Schneider. Nahrávku opery jsme uvedli ze záznamu představení 3. a 4. června 1990 ve Festburgkirche ve Frankfurtu nad Mohanem. O rok později ji vydala společnost BMG Entertainment. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve zbývajícím čase uvádíme malý komorní koncert. Nejprve to bude Česká rapsodie pro housle a klavír od Bohuslava Martinů. Hrají Anna Kotková a Simon Maligen.

To byla Česká rapsodie pro housle a klavír od Bohuslava Martinů. Hráli Hana Kotková a Simon Maligen. Druhou skladbou komorního koncertu bude klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65. Antonína Dvořáka. Hraje Trio des Alpes, alpské trio, ve složení Hana Kotková, housle, Claude Ory, violončelo a Corrado Greco, klavír.

0: To bylo klavírní trio číslo 3 F-moll, opus 65 Antonína Dvořáka. Hrálo Trio des Alpes, alpské trio, ve složení Hana Kotková housle, Claude Ory violončelo a Corrado Greco klavír.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Dnešní náš dialog o kontrapunktu jsme začali hudbou více než známou, jedním ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. A kdo poslouchal pozorně, uvědomil si také dialog. Dialog velmi ukázněný, neboť fagot pečlivě napodoboval melodii hoboje, a to tak dlouho, až z toho byl kánon.
1: Ano, kánon. Neboť učebnicová definice nám praví, že kánon je přísná a umělá imitace celé hudební věty. Tedy, imitace je skladebná metoda, na jejímž principu vznikne svébytná forma kánon. To je slovo, které jsme převzali z řečtiny a znamená řád nebo zákon. A to také odpovídá celkem přísným podmínkám k uznání jeho existence. Už jenom téma, které budeme nazývat opět propostou, musí být svébytné, nápadné a přitom musí poskytovat druhému hlasu, tedy té rispostě, možnost a podmínky pro napodobení, ale ne jen několika počátečních tónů či taktů, ale v celé své libovolně dlouhé frázi.
0: A druhý hlas nejenže nemá svobodnou vůli k vlastnímu rozvoji dané melodie, ale musí poslušně následovat svého vůdce, zpívat tytéž intervaly v tomtéž rytmu a kdo ví co ještě. A přesto byl kánon formou velice oblíbenou a užívanou už v polovině 13. století. Důkaz o tom můžeme předložit v podobě takzvaného letního kánonu. Jehož autorem je patrně jistý vzdělaný mnich John of Fornset z anglického kláštera v Readingu. My přímo tento kánon nahraný nemáme, ale můžeme si poslechnout, jak trochu bizarním způsobem tento kánon zpracoval Benjamin Britten ve své jarní symfonii.

A teď udělejme veliký skok, takřka napříč dějinami, až k zakladateli moderní instrumentální polyfonie, k Johannu Sebastianu Bachovi. A zalistujme jeho rozsáhlým dílem s titulem Aria s rozličnými obměnami, později nazvanými Goldbergovy variace. Z nichž každou třetí představuje kánon. A vyberme si namátkou třeba tento.

0: Jistě jste si všimli, jak důsledně napodoboval vrchní hlas, který nastoupil o takt později, svůj původní model, od něhož byl vzdálen 9 tónů, tedy nastoupil o nónu výše.
1: U díla Johanna Sebastiana zůstaňme ještě chvíli, a to u jeho vrcholného polyfonního cyklu Hudební obětina. Toto dílo je věnováno pruskému králi Bedřichu Velikému, protože Bach komponoval na téma jeho královského majestátu. Poslechněme si teď jeden z 8 kánonů, které vedle dalších forem jsou součástí tohoto monumentálního cyklu.
0: Je to jeden z dalších důkazů úžasné formy inverzního kánonu, kdy druhý hlas postaví téma přednesené prvním hlasem na hlavu.

0: Pane profesore, kánon je skladba jako každá jiná a má svůj začátek a konec. Ale pak ještě existuje jeden kuriózní kánon, který jaksi konec nemá, že ano?
1: A to je ten takzvaný kánon nekonečný, který se dá udělat tak, že se musí upravit konec toho první, té první fráze, tak, aby mohla hned zase navazovat další a další, takže se pořád vlastně může do kolečka, do nekonečna opakovat.
0: Ano, a tantiemy jdou z ochranného svazu. To je báječný vynález.
1: Je to výborný vynález, ano, jistě, jenomže bohužel těžko použitelný. Kdo to má poslouchat potom?
0: A pak jsou ještě další bizarní kánony. Račí například.
1: To je takový kánon, kde se hlasy imitují vzájemně tak, že druhý hlas postupuje přesně od konce k začátku. Mm-hmm. Pak je ten zrcadlový, kdy druhý hlas je zrcadlovým obrazem toho prvního a tak dále a tak dále. Těhle těch kontrapunktických hříček kanonických bylo tehdy mnoho. A oni to dokonce dělali jako takovou společenskou hru. Dokonce si posílali hádankové kánony. Představte si, že jak někdo dneska luští křížovku, tak oni tehdy luštili kánon. Oni si poslali vzájemně nějakou kanonickou hříčku a pak to luštili a s velikou škodolibostí čekali na to, jak to ten kolega skladatel nerozluští.
0: Tuším, že jeden skladatel napsal takový ten hádankový kánon, co ještě nikdo nerozluštil.
1: Ano, jeden je Difajův a druhý je našeho Tomáška.
0: Ano, to trošku přehnali, pánové, s tou komplikovaností. Nyní si poslechneme třetí ze čtyř kánonů, které patří do jiného Bachova monumentu, jejíž on sám nazval Die Kunst der Fuge, čili umění fugy.

Nástup klasicismu přinese potom nadvládu homofonie nad přísnými pravidly kontrapunktiků baroka. Ale polyfonní principy, byť v poněkud uvolněném smyslu, zůstávají nadále důležitým tektonickým prvkem. Klasicismus je obohacuje svou intonací, vylehčenou, vzdušnou, půvabem a hravostí. Třeba jak to udělal Josef Haydn ve svém switchovém kvartetu D-moll v menuetu, který sám o sobě celý je vlastně jeden jediný kánon.

0: Pane profesore, obávám se, že jeden žánr v našem povídání o kontrapunktu asi bude chybět, totiž opera. To není zrovna hudební styl, kde by se to s kontrapunktem nějak moc přehánělo, vidíte.
1: A já si myslím, že naopak. My se potkáme v opeře s fugou a my se potkáme v opeře i s kánonem. A jeden z nejkrásnějších kánonů, který navíc tam, ta forma kánonu má i veliký dramatický účin,

kánonem se potkáme například i u Césara Franka ve čtvrté větě jeho houslové sonáty. Johannes Brahms věnoval svůj opus 113 šesti kánonům pro ženský sbor, podobně i Paul Hindemith a jiní. Připomeňme půvabný idylický kánon ve Smetanově Blaníku.

A chceme-li slyšet kánon v hudbě tohoto končícího století, pak doporučuji dvě ukázky. Jednak představitele takzvané druhé vídeňské školy Antona Webera, který této formy užil několikrát. Zalistujeme-li v jeho duchovních písních opus 15, uslyšíme takovýto dvojitý kánon, tentokrát kánon v protipohybu. V tomto případě budeme sledovat jeden hlas, jednu propostu v trubce a její imitace v protipohybu v klarinetu. Druhou propostu, druhou melodii, přináší sólový zpěvní hlas, imitovaný houslemi, rovněž v protipohybu.

0: Pro druhou a také závěrečnou ukázku dnešního pořadu chci sáhnout po skladbě příslušníka velmi mladé skladatelské generace české, skladatele, který tu sedí se mnou, tedy Lukáše Hurníka, který spojil tři muzikantské žertíky pod jednu střechu. Jak už název skladby dosvědčí, pastičo, čili kvodlibet, aneb cokoliv chcete, aneb v dobrém slova smyslu, vše je dovoleno smísit, tedy rozuměj stylově smísit. A za druhé užil velmi vtipně řady kanonických koncipovaných prvků a za třetí tu nechá zaznít prastarý český lidový muzikantský humor, neboť kdo by neznal písničku o tom, že bejvávalo kdysi dobře. To je totiž ukázka lidového kánonu.
1: Pane profesore, za tento dramaturgický podnět jsem vám velmi vděčen a já si dovolím do hudby komentovat, které autory jsem v té skladbě kontrapunktické použil. Začínáme kánonem anonymního autora.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď se potěšme dotykem génia Händlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Händlova koncerta Grossa B-dur.

Jak známo, slovanské tance byly jedním z děl, která bleskově rozšířila slávu mladého českého skladatele po světě. Už v srpnu roku 1878 patřily moravské dvojzpěvy a slovanské tance, které na Brámsovo doporučení vydal Fritz Zimrock, k nejžádanějším hudebninám na trhu. Hovoříme o době, v níž nebylo šlechtické ani měšťanské rodiny bez klavíru, a tak byl tento repertoár velmi žádaným zbožím, zvláště pak pro čtyři ruce. Společně je mohli hrát učitel a žák, ostýchavější měšťanské slečny, sourozenci, přátelé. I slovanské tance Antonína Dvořáka se nejprve rozletěly do světa v této podobě. A tak si ji teď připomeneme s klavíristy Mariánem Lapšanským a Petrem Topercrem. Dvořákův slovanský tanec číslo 3 Azdur.

O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob, rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Rýnskou symfonii Roberta Schumanna, komponovanou jako poslední ze čtyř symfonií, ale vydanou pod pořadovým číslem 3, složil skladatel pod dojmem výletu do Poríní, který absolvoval s manželkou Klárou a rodinou. Skladatel, trpící podle dnešních výzkumů maniodepresivní psychózou, dokončil Rýnskou v roce 1850, kdy mu bylo 40. A o 4 roky později se paradoxně skokem do Rýna pokusil o sebevraždu. Za další 2 roky zemřel v psychiatrické léčebně. Scherzo, půvabná druhá věta rýnské, je de facto německý tanec Ländler a patří k oblíbeným větám Schumannových symfonií. Takto ji hraje Academy of St. Martin in the Fields, již vede Sir Neville Merriner.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Johann Friedrich Fasch, koncert pro flétnu, housle, fagot a basso continuo, hraje Collegium Marianum.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dirigent Myung-Bun Chung.

osvětilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na malou chvíli teď nahlédněme do hudební praxe 16. století, v němž se ke slovu výrazně dostala generace vlámských nebo franko-vlámských autorů vokální polyfonie. Jedním z nich byl i Philippe de Monte, známý a plodný hudebník této doby, autor asi 1400 děl, z toho asi 1100 italských madrigalů, vydaných ve 34 svazcích. Nám teď vokální soubor Cinquecento, který v roce 2004 založila pětice výtečných zpěváků z pěti zemí Evropy, nabídne z pera Philippa de Monte madrigal o Dolci Sguardi.

Jean-Baptiste Lully, Chacona G-dur pro orchestr z opery Phaeton. Muziku antiku Köln řídí Reinhard Goebel.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta, romance z koncertu pro klavír a orchestr číslo 13 C-dur. Hraje Maria João Pires, orchestr Gulbenkianovy nadace řídí Theodor Gulschbauer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: George Gershwin a jeho méně známá skladba pro klavíra orchestr Concerto in F, třetí věta, hraje Karl Eichinger, Brno Philharmonic Orchestra řídí Kaspar Richter.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernány, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenárdem baritonista Adam Plachetka.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, Air, což je pátá část z vodní hudby D-dur z druhé svity, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď si poslechneme dvě Smetanově revoluční skladby. Pochod pražské studentské legie cituje píseň Gaudamus igitur a pochod revoluční gardy přímo vyzývá k boji na barikádách roku 1848. Sám Smetana na nich statečně bojoval. Hraje Jitka Čechová.

Heinrich Josef von Collin napsal svou hru o legendárním římském vojevůdci jménem Gaius Marcius Coriolanus v roce 1804. 3 roky poté k této tragédii napsal hudbu Ludwig van Beethoven, pochopitelně skvostnou, vyzařující odvahu, sílu a odhodlání hned od prvních taktů. Kurt Masur řídí orchestr Lipského Gewandhausu v Beethovenově předehře Coriolanus.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zuckerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům a když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostním vše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Půvabný valčík cismol Friderika Chopina s proslulou prstovou pasáží ve střední části nám teď zahraje, a to prosím na fortepiano z roku 1836, tedy přímo z Chopinovy doby, nizozemský interpret Arthur Schoenderwerth.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Wolfgang Amadeus Mozart, první věta z malé noční hudby G-dur, Kechlův seznam 525, hrají virtuozy di Praga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnantův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

K denním nebo spíš večerním modlitbám církve, ať už se je věřící modlí doma s breviářem nebo třeba mniši v klášterních komunitách, patří i zpěvy Mariina chvalospěvu Magnificat a Simeonovo kantikum Nunc Dimittis. Oba zhudebnil i velký barokní mistr Henry Purcell pod jednotným názvem Evening Service, tedy večerní služba, nebo spíš bohoslužba. A to v tónině G-moll s anglickým textem a pro sóla zbor a basso continuo. Teď si poslechněme Purcellovo zhudebnění těchto biblických Simeonových slov. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Zpívá Choir of Christ Church Cathedral Oxford, řídí Francis Greer.

Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schei.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Společně se zaposloucháme do skladeb Antonína Dvořáka, Giuseppa Verdiho, Otomara Kvěcha, Petra Iljiče Čajkovského, Claude Debussyho, Hektora Berlioce, Sergeje Prokofjeva, Vítězslava Nováka a Bedřicha Smetany. Ve čtyřhodinové hudební sestavě zazní několik skladeb, u nichž si jejich autoři zvolili za literární předlohu dílo dramatika Williama Shakespearea. Začneme jednou ze tří předher pro orchestr Antonína Dvořáka z cyklu Příroda, život a láska. Skladatel ji nazval Otello a podle Shakespearea v ní zobrazil zhoubnou lidskou vlastnost, žárlivost. Jako dirigent dílo také na konci 90. let 19. století sám uváděl s Českou filharmonií. Dnes Dvořákovu předehru Otello uslyšíte v nahrávce s berlínskými filharmoniky a Claudiem Abbádem.

Koncertní předehru pro orchestr Antonína Dvořáka s názvem Otello přednesli berlínští filharmonikové s dirigentem Claudiem Abbádem. V našem shakespearovském

Vybrali jsme scény a árie z Verdiho opery Otello. V titulní roli účinkoval Plácido Domingo, v úloze Iaga Sergej Leiferkus. Sbor a orchestr opery Bastila v Paříži řídil Myung Woon Chung. Skladatel Otmar Kvěch ke své skladbě Ozvěny ze Shakespearea napsal: dílo s mírně divadelní koncepcí představuje jednotlivé interprety jako pomyslné postavy dramatu, které mají svůj charakter. Na závěr si prohodí svá témata, jako by si dali za pravdu. Verzi z roku 1998 zahraje ansámbl Martinů, flétnista Miroslav Matějka, houslistka Radka Preisslerová, violončelista Bledar Zajmy a klavírista Miroslav Navrátil.

0: Vyslechli jsme skladbu Otomara Kvěcha s názvem Ozvěny ze Shakespeara. Účinkoval ansámbl Martinů ve složení Miroslav Matějka, Radka Preisslerová, Bledar Zajmy a Miroslav Navrátil.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Petr Iljič Čajkovský se rád inspiroval dramaty Williama Shakespeara. Nejznámější je Romeo a Julie, dále Hamlet. Dnes uvedeme nahrávku symfonické fantazie pro orchestr s názvem Bouře. Poslechneme si ji v provedení berlínských filharmoniků s dirigentem Claudiem Abbádem.

Berlínští filharmonikové provedli symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Bouře od Petra Iljiče Čajkovského. Dirigentem byl Claudio Abbado. Debussyho Rytiny z roku 1903 náleží k jeho nejosobitějším skladbám. Mají tři části: Pagody, Večer v Granadě a Zahrady v dešti. Přednese je klavírista Ilja Hurník, který byl mimo jiné nejen vynikajícím interpretem Janáčka, ale například právě díla Claude Debussyho.

Rytiny Claude Debussyho jsme si poslechli na nahrávce klavíristy Ilji Hurníka. Český rozhlas D-dur vás nyní zve k poslechu dramatické symfonie pro sóla, sbor a orchestr podle tragédie Williama Shakespeara Romeo a Julie, kterou v roce 1839 zkomponoval Hector Berlioz. Byl tehdy vášnivě zamilován do jedné shakespearovské herečky. Skladatel navštívil několikrát Prahu, kde ho nadšeně vítal i náš Bedřich Smetana. Jako dirigent toto výjimečné dílo uvedl v shakespearovském roce 1864. My si Berliozovu v symfonii Romeo a Julie poslechneme v podání Anne-Sophie von Otte, Filipa Langridge, Jamese Morrise, dvou pěveckých sborů a berlínských filharmoniků. Řídí James Levine.

Dozněla dramatická symfonie pro sóla, sbor a orchestr opus 17 s názvem Romeo a Julie od Hectora Berlioce. Účinkovali Anne-Sophie von Otte, Philip Langridge, James Morris a smíšené sbory. Berlínské filharmoniky řídil James Levine. Nesmrtelné téma Romea a Julie geniálně zpracoval Sergej Prokofiev. Baletní svitu číslo 2 uslyšíme na vlnách Českého rozhlasu D-dur v podání Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons. Názvy jednotlivých částí jsou Montekové a Capuleti, Julie děvčátko, Masky, Páter Lorenzo, Tanec, Romeo a Julie před rozloučením, Tanec dívek s liliemi a poslední část Romeo u Julína hrobu.

Druhou svitu z baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie přednesl Filharmonický orchestr z Osla, dirigoval Maris Jansons. Je známo, že Vítězslav Novák měl rád Slovensko. Mezi kompozice ovlivněné touto tematikou patří jednověté Trio quasi una balata, které mělo úspěšnou premiéru v Brně roku 1902. U klavíru byl tehdy skladatel. Poslechněme si klavírní trio v tónině D-moll v podání našeho předního souboru Smetanova tria, které na nahrávce hraje ve složení klavíristka Jitka Čechová, houslistka Jana Nováková a violončelista Jan Páleníček.

Vyslechli jsme trio Quasi una balata Vítězslava Nováka v nahrávce Smetanova tria s Jitkou Čechovou, Janou Novákovou a Janem Páleníčkem. Dejme nyní zaznít známému Smetanovu pochodu ke slavnosti Shakespeareově z roku 1864. Dokládá hluboký zájem tehdejší společnosti důstojně připomenout výročí narození anglického dramatika. Jehož dílo a jeho české překlady u nás se vždy těšily velkému zájmu. Účinkuje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

0: Pochod ke slavnosti Shakespeareově od Bedřicha Smetany, objednaný uměleckou besedou v Praze, jsme vyslechli v provedení České filharmonie. Dirigentem byl Václav Neumann. U mikrofonu byla s vámi Stanislava Střelcová. Naladili jste si Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

Transport, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespearea. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meyer Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Mayrem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackerras.

Dozněla árie Ofélie ze čtvrtého jednání opery Hamlet Ambroise Tomáze. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras. Svitu ze Shakespearea zahraje nyní symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violy, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Förstera. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajános v úloze Anity, Loisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein. Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lira Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.

Svitu číslo 1 z Prokofjevova baletu Romeo a Julie zahrál Filharmonický orchestr Oslo, který vedl Maris Jansons. Vyslechli jsme 7 částí, z nich například Madrigal, Masky, Balkónovou scénu nebo díl s titulem Tybaltova smrt. Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur, zvaný Pstruh, proslulý Forellen Quintet, je dílem France Schuberta. Základní dílo světového komorního repertoáru oslavuje klidnou přírodu. Vyslechneme ho v nahrávce klavíristky Haruko Watanabe, houslisty Bohuslava Matouška, violisty Jana Šimona, violončelisty Františka Hosta a kontrabasisty Jiřího Hudce.

Schubertův kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír Ádor, zvaný Pstruh, dozněl v provedení Bohuslava Matouška, Jana Šimona, Františka Hosta, Jiřího Hudce a Harukova Tanabe. Naladěno máte na Český rozhlas D-dur. Na programu je opět shakespearovské téma v hudbě, a to symfonická studie pro orchestr Edvarda Elgára s názvem Falstaff. Je rozvržena do 7 tematických částí, v nichž autor zpracovává momenty ze života této známé postavy v souvislosti s princem, pozdějším králem Jindřichem V. Dílo z roku 1913 zazní z nahrávky Mnichovského rozhlasového orchestru. Dirigentem je Američan John Fiore.

Slyšeli jsme symfonickou studii pro orchestr Falstaff od Edvarda Elgára. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil John Fiore. Tuto sestavu jsme zahájili předehrou Hamlet Josefa Joachima. Symfonickou báseň Hamlet, rovněž podle Shakespeareova dramatu, napsal mimo jiné i skladatel Ferenc Liszt. Je plná romantické výbušné tragiky a pochmurných barev. Vyslechneme ji ve strhující interpretaci londýnských filharmoniků s dirigentem Bernardem Haitinkem.

0: Londýnský filharmonický orchestr zahrál symfonickou báseň Ference Lista Hamlet. Dirigentem byl Bernard Haitink. Skladby pro vás vybrala a slovem na vlnách Českého rozhlasu D-dur provázela Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Teprve dlouho po smrti velkého Bacha se pro 6 jeho skvostných koncertů pro různé nástroje vžilo označení braniborské. Však také jejich vznik inicioval braniborský markrabě Christian Ludwig. Bach koncerty dokončil na počátku 20. let 18. století a dnes jsou tyto náročné kusy ozdobou každého koncertního repertoáru. Muzika Florea s Markem Štrinclem je takto nahrála v roce 2006 jako první český soubor na autentické nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Zde v jejich provedení jedna z nejoblíbenějších částí, první věta 3. braniborského koncertu G-dur.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Dodneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Dmitrij Šostakovič a první část z jeho symfonie číslo 9. Vznikla v roce 1945 a všichni očekávali, že to bude velká oslava vítězství nad Hitlerem. Místo toho autor nabídl hudbu lehkou, hravou a zcela nepatetickou. Boston Symphony Orchestra řídí Andris Nelsons.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mozartova 33. symfonie B-dur exponuje nejmenší orchestrální aparát z jeho posledních 10 symfonií. Jsou tu jen smyčce, 2 hoboje, 2 fagoty a 2 lesní rohy. Ale i to géniovi bohatě stačí. Mozartovi bylo v době kompozice 23 let a její autograf dnes uchovávají v polském Krakově. Tady je půvabný menuet, tedy třetí věc ve skvostné nahrávce.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Giacomo Puccini, árie Johnsona z třetího dějství opery Děvče ze Zlatého západu. Zpívá Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Ze dvou arabesek, prvního většího klavírního díla mladého Clauda Debussyho, je ta druhá inspirována barokními mistry. Ostatně jejich vlivy Debussy rád míchal třeba s hudbou Dálného východu a dalších exotických krajů. Byl to jeden z nejoriginálnějších skladatelů v dějinách hudby a také velký novátor v hudbě. Svým Faunovým odpolednem otevřel dveře takzvanému hudebnímu impresionismu. Ne tak ještě arabeskami, ty jsou prakticky ze studijních Debussyho let, ale opět velmi originální a také technicky velmi náročné. Ještě, že je u klavíru vynikající Ilja Hurník. Arabeska číslo 2.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

28letý Ludwig van Beethoven si svou devátou klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

V roce 1995 zaznamenalo velký úspěch u barokní hudby milovného publika album londýnského souboru City of London Baroque Sinfonia a čembalisty a dirigenta Nicolase Kremra, kteří společně nahráli Vivaldiho dvojkoncerty pro dechové nástroje. Jsou zde koncerty pro dvě flétny, pro dva lesní rohy, pro dvě trubky, pro hoboj a fagot a také překrásný koncert pro dvě dvojice dechů, dva hoboje, dva klarinety, smyčce a basso continuo C-dur. Třetí věta v podání britských interpretů se slyšitelnou radostí ze hry a z půvabné hudby Antonia Vivaldiho.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantovanyho orchestru. Po 2. světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni sponsa Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

Frédéric Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, E-moll opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arrau a Londýnský filharmonický orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Benedetto Marcello, Vage Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Robert Schumann, snění z klavírního cyklu dětské scény, hraje Ivan Moravec.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Konstance z druhého dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Sylvia McNairová, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90. Hrají berlínští filharmonikové, řídí Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Jan Jiraský hraje třetí část z druhého dílu cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku.

Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15. Hraje Lang Lang a orchestr de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Bedřich Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutno hraje Ron McFarlane.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert a mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

teď si od našeho barokního mistra Jana Dismase Zelenky poslechneme žalm Da pacem Domine. Ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Poté, co Antonín Dvořák slyšel ve Vídni Mozartovu serenádu pro dechové nástroje B-dur, byl tak okouzlen, že se sám odhodlal ke kompozici takového kusu. Stačilo mu 14 dní, aby vytvořil obdivuhodnou čtyřvětou kompozici, jejíž klasicky uměřenou formu prozařuje Dvořákova geniální invence. Premiéru na Žofíně v roce 1878 řídil sám 37-letý skladatel. Nám zahraje Pražská komorní filharmonie s Jakubem Hrůšou. Pochodová první část serenády pro 10 dechových nástrojů, violončelo a kontrabas Antonína Dvořáka.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterflym nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří čtyři orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, při našem posledním setkání jsme se blíže zabývali hudební formou, která vzniká, když se dva nebo i více hlasů opravdu důsledně napodobují, tedy imitují, a která se kdysi jmenovala kača a nakonec kánon. A poznali jsme, že tento kánon bývá buď součástí velké rozsáhlé věty, ať již vokální nebo instrumentální, nebo je samostatnou skladbou, někdy i velkou, což jsme slyšeli v Haydnově smyčcovém kvartetu nebo v Beethovenově Fidéliu.
1: Dnes bychom se chtěli zastavit u jiného, poněkud složitějšího kompozičního principu, který je o trochu mladší než kánon, přestože tu půl tisícovku let už má taky za sebou. Vychází také z imitační a nebo neimitační techniky a jeho dvě původní modifikace jsou moteto a madrigal. Moteto se narodí ve 13. století, madrigal ve 14. Obě jsou určeny sboru, bez doprovodu, později se spoluúčastí varhan či orkestru. Madrigal v určitém období osciluje mezi skladbou sborovou a solistickou. Pro obě je charakteristický formový půdorys. Skladatel uchopí text, přesněji řečeno jeho malý díl, asi tak jeden nebo dva verše, které zhudební v nepříliš dlouhé melodické linii a tu obsádá dalšími dvěma, třemi nebo šesti kontrapunktickými hlasy. Když je takový úsek dostatečně rozvinut a zpracován, přijde na řadu další úryvek textu, ten je převeden do hudby tímtež způsobem, pak další verš a opět další až do konce textové předlohy.
0: Jsou to typické barokní útvary, ale věnovali se jim i skladatelé předbarokní. Toto moteto napsal Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: Když na přelomu 16. a 17. století se začala zřetelně zlepšovat technická kvalita nástrojů, zdokonalovaly se i výkony jednotlivých hráčů a začíná se osamostatňovat instrumentální hudba. Tehdy jeden proslulý Ital, Girolamo Frescobaldi, přenese kompoziční princip moteta do varhanní skladby. A ejhle, narodí se ricercar, zbrusu nová forma, která se bude občas skrývat za názvy jako fantazie, capriccio, canzona, toccata nebo španělské tiento. Ale název ricercar se ukáže jako nejlepší a nejvýstižnější. Italské ricercare znamená znovu hledej, tedy pro každý nový úsek ricercaru novou melodii a její kontrapunkty.
1: A bude to opět Frescobaldi, kdo napíše takový ricercar, kde bude jedno jediné téma, které se pak třikrát nebo čtyřikrát opakuje, ale s jinými novými kontrapunkty, a my nejen, že začneme mluvit o metodě kontrapunktických variací, ale co je nejdůležitější, stojíme už jen maličký krůček od fugy.

0: Motetto se nakonec v rukou Johanna Sebastiana Bacha rozrostlo do komplikované osmihlasé skladby pro dva sbory s doprovodem nástrojů. A jeho šestihlasý Richard Carr z hudební obětiny, vyrůstající z onoho chromatického tématu jeho výsosti krále pruského Bedřicha, skladba, která nám doslova před očima vyrůstá do obrovité architektury šestihlasé fugy, to muselo ve své době být doslova zjevení. A my si teď poslechneme to složité Ariadnino klubko v barevné a sugestivní instrumentaci Antona Weberna. Pane profesore, proč jste se vlastně rozhodl, když jste koncipoval tento pořad, hrát tuto fugu ve Webernově instrumentaci?
1: Tak Bachova hudební obětina není v podstatě instrumentálně nijak určena. A docházelo k různým instrumentačním podobám v různých dobách. A já si myslím, že právě tahle ta instrumentace Webernova je nesmírně barevná, nesmírně zajímavá.

U klasiků a romantiků se Richard Carr už neobjevuje, ale vzkřísí jej naše století. Mezi skladateli polyfoniky zaujímá český komponista Miroslav Kabeláč místo více než čestné. Jeho opus 51 je 8 Richard Carrů pro bicí nástroje. Je to neuvěřitelné, že pro bicí nástroje, ale přesvědčíme se na tom jednom Richard Carrů sami. Nad ostinátním rytmem malého bubínku uslyšíme drobný motivický prvek, který se pak ve dvou dynamických vlnách projde několika variacemi v dialogu vibrafonu a marimby.

0: Souběžně se vznešenými a společensky i obsahově závažnými motety, madrigaly a ričerkáry kráčely dějinami dvě jejich příbuzné, snad jakési sestřenice. Ve Španělsku jim říkali Chacon a Passacaglia, v Itálii Passacaglia a Chacona.
1: Obě původně pouliční taneční popěvky textu ne právě nejmravnějšího. Data narození jsou nepřesná, patrně polovina 16. století. Třístvrteční Chacon byla v durové tónině a rychlejší, právě tak jako třídoba Passacaglia, ale ta byla molová a pomalejší. Provozovány byly asi tak, že ke zpívané melodii byl přidán ostinátní, tedy tvrdošíjný bas a v nějakém nástroji kontrapunktická improvizace. Asi tak v druhé polovině 16. století se těchto ubožaček ujmou skladatelé. Ve Francii se objevuje Passacaglia jako zpívaná vložka v baletu. Couperin ji vloží do svých skladeb a kombinuje s rondeau. Lili k ní přidává modulující kuplety.
0: A právě tady se začínají obě sestřenky tuze zbližovat. Takže se později setkáme s názorem, že jsou vlastně totožné, až k nerozeznání. V Německu na přelomu 17. a 18. století se představují jako finální věty Bíbrových houslových sonát a také Dietrich Buxtehude je uplatní ve svých varhaních sonátách. Johann Sebastian patří opět i v tomto směru k tvůrčímu vrcholu a jeho proslulá Chacona d-moll je finální větou ve druhé partitě pro sólové housle.
1: Připomeňme si to úžasné skladatelské mistrovství Bachova. Housle, nástroj neakordický o čtyřech strunách a rozsáhlá vícehlasá skladba. Jejich široké, jakoby z nádherného kamene vytesané téma projde 63 variacemi, aby se vrátilo zase ve své původní prosté až téměř strohé podobě. Zaposlouchejme se teď do poslední třetiny Bachovy Chacony, kterou tvoří 22 variací. A budeme-li pozorně sledovat nejhlubší tóny toho houslového předěva, bude se nám ostinátně připomínat základní čtyřtaktové téma.

0: Mně tato skladba vždycky připomíná jednu krásnou myšlenku, kterou kdysi vyslovil August Halm. Johann Sebastian Bach, i když nekombinuje témata, ba pracuje jenom ve volném stylu, či dokonce v jednohlase, zůstává vždycky kontrapunktikem, skutečným nebo skrytým.
1: Pasacaglia i Chaconna s nástupem klasicismu mizí a oživí je až po mnoha letech opět Max Reger a zejména skladatelé 20. století.
0: Dmitrij Šostakovič užívá tohoto principu tvrdošíného opakování často a rád. Ve čtvrté větě své 8. symfonie, v takovém tom širokém lamentu, exponuje ostinátní motiv v basech s neuvěřitelnou sugestivností.

Leoš Janáček je skladatel nesporně natýné své rázný a tak, jak je osobitá jeho invence melodická a jeho harmonie, právě tak osobitá je i jeho polyfonie. V bouřlivém, zrušeném postludiu glagolské mše přetvoří formu pasakali, aby vyslovil své nejosobnější, nenapodobitelné vyznání, své skutečné osobní krédo.

který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítám vás při poslechu hudby na vlnách Českého rozhlasu D-dur. Průvodkyní vám bude Stanislava Střelcová. Vybrala jsem pro vás díla Zdeňka Šestáka, Jiřího Temla, Františka Kovaříčka, Dmitrie Šostakoviče, Bedřicha Smetany, Ilji Hurníka, Felixe Mendelsona Bartoldyho, Jana Hanuše, Ericha Wolfganga Korngolda, Zdeňka Fibicha, Viktora Kalabise, Igora Stravinského a Petra Iljiče Čajkovského. Skladatel Zdeněk Šesták napsal symfonickou variační fresku Paměť v roce 1983. Vytváří velký dynamický oblouk, který počítá s posluchačovou hudební pamětí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu diriguje Ondřej Kukal.

To byla variační freska s názvem Paměť, zkomponovaná Zdeňkem Šestákem. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Ondřej Kukal. U většiny skladeb v dnešní hudební sestavě najdete inspiraci tvorbou Williama Shakespearea. Vždyť geniální anglický básník a dramatik ovlivnil i klasickou hudbu a zanechal v ní četné tematické a filozofické impulzy. K Shakespeareovi se často vracel skladatel Jiří Teml. Vybral si mimo jiné jeho sonety v českém překladu Miroslava Macka, z nichž 8 zhudebnil. Sonety jsou odrazem života od mládí až k odchodu z našeho světa. Písňový cyklus z roku 1997 zazní v podání interpretů původní premiéry, baritonisty Romana Janála, Plzeňské filharmonie a dirigenta Hynka Farkače.

Sonety Jiřího Temla zaspíval Roman Janál. Spoluúčinkovala Plzeňská filharmonie. Řídil Hynek Farkač. Skladatel a pedagog František Kovaříček se zapsal do dějin české hudby nejen svou tvorbou, ale řadou žáků, u nichž podporoval osobitost a kreativitu. Známá je také jeho dlouholetá, zásadní a užitečná činnost předsedy české hudební mládeže. Z jeho díla si teď poslechneme druhou klavírní sonátu z roku 1968 v provedení Josefa Hály.

Dozněla druhá sonáta Františka Kovaříčka. Na klavír hrál Josef Hála. Skladatel a klavírista Dmitrij Šostakovič je rovněž autorem kvalitní scénické a filmové hudby. Shakespeareovská tématika podnítila k tvorbě i tohoto ruského komponistu 20. století. Náleží mezi ně například hudba k filmu Hamlet. Na nahrávce upoutá provedení Royal Concert Chebaho Orchestra řídí Ricardo Chaib.

Vyslechli jsme hudbu k filmu Hamlet, dílo Dmitrije Šostakoviče. Účinkoval amsterdamský Royal Concert Chebau Orchestra, dirigoval Ricardo Chailly.

Poslechněme si teď fragment komické opery Viola, kterou Bedřich Smetana psal na libreto Elišky Krásnohorské podle Shakespeareova Večeru tří králového. Zpívají Marie Veselá, Drahomíra Drobková, Dalibor Jedlička, Jaroslav Horáček, Miroslav Švejda, Karel Hanuš a sbor opery Národního divadla se sbormistrem Milanem Malým. Spoluúčinkuje Orchestr Národního divadla v Praze s dirigentem Zdenkem Košlerem. V závěru na klavír hraje Jiří Pokorný.

Fragment Smetanovy opery Viola jsme vyslechli v podání solistů, sboru a orchestru opery Národního divadla v Praze. Na klavír hrál Jiří Pokorný, dirigentem byl Zdeněk Košler. Nahrávka byla z roku 1983. Skladatel Ilja Hurník zkomponoval sonátu da camera na podnět flétnisty Milana Munzlingera. V dusných 50. letech se autorovi podařilo osvěžit klasickou formu moderním duchem. Do zásadního repertoáru ansámblu Martinů náleží kompozice už desítky let. Má čtyři části: Allegro, quasi marcia funebre, Allegretto innocente a Prestissimo. Interprety jsou klavírista Miroslav Navrátil, flétnista Miroslav Matějka, houslista Radek Křižanovský a violončelista Bledar Zajmy.

Felix Mendelssohn Bartholdy znal a studoval Shakespeara jako mnozí romantikové. Ve své hudbě ke hře Sen noci svatojanské geniálně vystihl rozmarné momenty Shakespeareovy předlohy. Jednou z částí skladby je nesmrtelný svatební pochod. Zpívají Eva Lind, Christine Cairns a vídeňský mládežnický sbor se sbormistrem Günterem Thuringem. Vídeňské filharmoniky na snímku řídí André Previn.

Hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojanské německého skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho zazněla v provedení solistek Evy Lind, Christine Kanz, pěveckého sboru a vídeňských filharmoniků pod vedením André Previna. Významný představitel umění a kultury minulého století, skladatel Jan Hanuš, se inspiroval svým baletem na shakespearovské téma. Pro housle a klavír vytvořil 3 portréty, jmenovitě postavy Iaga, Desdemony a Otela. Hrají Petr Maceček a Daniel Wiesner.

Vyslechli jsme skladbu Jana Hanuše Otello. Tři portréty pro housle a klavír zazněly v interpretaci Petra Macečka a Daniela Wiesnera. Čtyři písně podle Shakespearea napsal americký skladatel a dirigent, nositel Oscara, narozený roku 1897 v Brně, v německo-židovské rodině, Erich Wolfgang Korngold. S rodinou se brzy přestěhoval do Vídně, kde měl jako zázračné dítě první úspěchy. Mezinárodního výhlasu dosáhl autor mimo jiné operou Mrtvé město. Velké uznání a popularitu získal ve Spojených státech amerických také svou filmovou hudbou. Korngoldovy písně přednese Anne-Sophie von Otte za klavírní spolupráce Bengta Forsberga.

Mezzosopranistka Anne-Sophie von Otte a klavírista Bengt Forsberg byli interprety čtyř písní podle Shakespeara skladatele Ericha Wolfganga Korngolda. Také český skladatel Zdeněk Fibich byl několikrát zaujat shakespearovskými náměty. Jeho symfonická báseň Otello z roku 1873 zazní v provedení Českého národního symfonického orchestru, který řídí Marek Štilec.

Symfonickou báseň Zdeňka Fibicha, Otelo, jsme si poslechli z poměrně nedávné nahrávky Českého národního symfonického orchestru. Dirigentem byl Marek Štilec. A opět česká tvorba. Bude z minulého 20. století. Smicový kvartet číslo 4 opus 62, jednovětý, od skladatele Viktora Kalabise, má podtitul Ad honorem JSB a vznikal na počátku 80. let. Kromě Johanna Sebastiana Bacha byl Kalabisovi inspirací i Shakespeare, a to slavný Hamletův monolog a také sonet číslo 66. Na snímku uslyšíme Zemlinského kvarteto ve složení František Souček, Petr Střížek, Petr Holman a Vladimír Fortin.

Dozněl čtvrtý smyčcový kvartet Viktora Kalabise v podání Zemlinského kvarteta. Tři písně na texty Williama Shakespeara pro zpěv a instrumentální soubor napsal roku 1953 Igor Stravinsky, jedna z nejoriginálnějších osobností hudby 20. století. Zpívá irská mezzosopranistka Anne Murray, spoluúčinkuje ansámbl Intercontemporain, řídí Pierre Boulez.

Zpěvačka Anne Marie a ansábl Intercontemporain s dirigentem Pierrem Boulezem přednesli tři písně na texty Williama Shakespearea z dílny Igora Stravinského. Ve světové hudební literatuře je Romeo a Julie jedním z nejčastějších shakespearovských témat. Předehru fantazii tohoto názvu v tónině hámol zkomponoval podle tragédie Williama Shakespeara v roce 1869 Petr Iljič Čajkovský. Původně snad uvažoval, že na vděčný a věčný námět složí operu. Na nahrávce Čajkovského slavné orchestrální fantazie uslyšíme Chicago Symphony Orchestra, řídí Daniel Barenboim.

Předehru fantazii Romeo a Julie od Petra Iliče Čajkovského jsme vyslechli v provedení Chicago Symphony Orchestra. Dirigentem byl Daniel Barenboim. U mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur byla s vámi Stanislava Střelcová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Český rozhlas stanice D-dur uvede díla Josefa Joachima, Ambroáze Tomáze, Josefa Bohuslava Ferstra, Bedřicha Smetany, Leonarda Bernsteina, Ivany Loudové, Sergeje Prokofjeva, France Schuberta, Edvarda Elgára a Ference Lista. U mikrofonu je s vámi Stanislava Střelcová. Zaměřila jsem se dnes zejména na hudební skladby, inspirované dílem geniálního dramatika Williama Shakespeara. Legendární houslový virtuóz druhé poloviny 19. století Josef Joachim nazval svou koncertní předehru pro orchestr Hamlet. Hraje symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu, řídí Meyer Minsky.

Symfonický orchestr Stuttgartského rozhlasu s dirigentem Mayrem Minským přednesl koncertní předehru pro orchestr pojmenovanou Hamlet. Jejím autorem byl Josef Joachim. Shakespeareovskými tématy se inspirovali skladatelé různých hudebních stylů a žánrů. Hamlet se stal i námětem opery Ambroáze Tomáze, z nichž nyní část zazní. V árii Ofélie ze 4. dějství si poslechneme americkou sopranistku Beverly Sills. Spoluúčinkuje ambroziánský operní sbor, hraje Královská filharmonie Londýn, řídí Charles Mackerras.

0: Dozněla árie Ofélie ze čtvrtého jednání opery Hamlet Ambroise Tomáze. Účinkovala Beverly Sills, dále sbor a Královská filharmonie Londýn. Řídil Charles Mackeras.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svitu ze Shakespearea zahraje nyní symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem. Josef Bohuslav Förster napsal tuto pětidílnou skladbu pro velký orchestr. Stvárnil v ní například postavu Violy, Lady Macbeth, Kateřiny a Petruccia.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Smetáčkem přednesl svitu ze Shakespeara Josefa Bohuslava Ferstra. Brilantní skicu Bedřicha Smetany pro klavír, složenou při jeho pobytu ve Švédsku s názvem Macbeth a čarodějnice, zahraje nyní klavíristka Jitka Čechová.

provedení Jitky Čechové jsme vyslechli klavírní skicu Bedřicha Smetany Macbeth a Čarodejnice. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Naše hudební putování pokračuje slavnou West Side Story, moderní obdobou Romea a Julie. Úvodem zazní symfonické tance, pak balkónová scéna a známé songy Maria, America a I Feel Pretty. Zpívají Kirite Kanava jako Maria, José Carreras jako Tony, Tatiana Trajános v úloze Anity, Loisa Aideken Rosárie a sbor. Hraje Los Angeles Symphony Orchestra, dirigentem byl skladatel Leonard Bernstein.

0: Ve vybraných částech Bernsteinova muzikálu West Side Story zpívali Kirite Kanava, José Carreras, Tatiana Trajanos, Luisa Aideken a sbor. Spoluúčinkoval Los Angeles Symphony Orchestra, dirigoval sám Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autorkou půvabné sedmidílné renesanční svity s názvem Romeo a Julie byla česká skladatelka Ivana Loudová. Na starším rozhlasovém snímku uslyšíme pražský komorní soubor s názvem Lyra Nova se členy harfistkou Libuší Váchalovou, flétnistou Jiřím Bouškem, houslistou Františkem Havlínem, violistou Ivo Husákem a violončelistou Karlem Hutem.

Prokofjevův balet Romeo a Julie měl svou slavnou světovou premiéru v Brně roku 1938 v choreografii legendárního tanečníka Ivo Váni Psoty. Sergej Prokofjev sám vytvořil několik baletních svit na toto téma pro orchestr a také jednu pro klavír. Tentokrát vyslechneme nahrávku svity číslo 1 v provedení Filharmonického orchestru z Osla. Řídí Maris Jansons.